Ahoj, tak si aj. Hojová, hojová, hojová, a s tím je trojný kampu, to zvodu máš to svět. Si legal, tak si aj, a dáš, když pojď, když právo svět. No slyšíme preparát, no.